Nade mnou bury, věžice měst, nade mnou blenkitne široké okno, jasne smut od lamp i tvoja postać, jasna postać, takou cię znam.